Napojím, ja som ni tvoja, ja ti koňa nenapojím, ja som ni tvoja. Keď budem tvoja, napojím ti dva, keď budem tvoja, napojím ti dva. Zo studničky vyrúbanej z nového vedra, zo studničky vyrúbanej z nového vedra. Nenazaj sa, milý, že si ty v širici, že si nájdeš jovča hozde na ulici. Z večera do rána milovalo jovča, šejha šuhaja. Nenazaj,

Matyovca, sejhe suhája. Nyenezdaj sa milí, ti paperskou vlece, veďka ja už nechcem, naťa zráni kmece z večera. No rána milovalo ďovča, sejhe suhája, z večera. Do rána milovalo ďovča, sejhe suhája.